0: but you're just a boy.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.
2: Zítra mám.

Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku. Rádio Kromě.

Nezvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice skartovala přes 9 tun dokumentů. Hřbitov v Uherském Brodě čeká rozsáhlá obnova. A v Holešově se závodilo v terénním triatlonu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice letos bezpečně skartovala více než 9 tun dokumentů, kterým už uplynula zákonná archivační lhůta. Šlo o zdravotnickou dokumentaci, personální spisy i další administrativní záznamy. Nemocnice využívá systém mobilní skartace, při kterém jsou citlivé dokumenty zničeny přímo ve speciálně vybaveném voze ještě před odvozem k recyklaci.
0: Uherskohradišťko.
1: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: V Luhačovicích skončila rozsáhlá rekonstrukce zahradní čtvrti za téměř 23 milionů korun. Obyvatelé mají k dispozici opravené komunikace, chodníky, parkovací plochy i přístupové cesty k bytovým domům. Součástí projektu byla také modernizace stanovišť pro odpad. V dalších měsících lokalitu doplní nová výsadba zeleně.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: V Holešově se o víkendu uskutečnil 13. ročník závodu Holešovman. V terénním triatlonu se představilo 130 závodníků. Mezi muži zvítězil Radoslav Šíbl z Opavy. Domácí závodník Radim Barták vybojoval bronzovou medaili.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím Rádio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času zvládnu sám.

Hulín, Kojetín, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
1: Rádio Kroměříž.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž zavádí opatření na podporu rodin. V Jarošově vznikne nové sportoviště a přibudou parkovací místa. A fotbalisté Spartaku Hulín postoupili v poháru hejtmana.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž pokračuje v projektu, jehož cílem je vytvořit přívětivější prostředí pro rodiny. Město zavádí opatření zaměřená na podporu mladých lidí, lepší podmínky pro sladění pracovního a rodinného života i odstranění bariér ve veřejném prostoru. Mezi první kroky patří vznik středoškolského parlamentu, soutěž firma Přátelská rodině a příprava mapy bezbariérovosti města.
0: Uherskohradišťsko.
1: Obyvatele sídliště Louky v uherskohradišťské části Jarošov čeká nové sportoviště i více parkovacích míst. Ještě letos zde vznikne nové hřiště pro malou kopanou a streetball. Současná asfaltová plocha se poté promění v parkoviště. Celkem při revitalizaci sídliště přibude 94 parkovacích míst.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připravil novou koncepci na podporu tradičních řemesel, které mají problém získat nové pokračovatele. Zaměří se na větší spolupráci škol, muzeí i samotných řemeslníků, rozšíří vzdělávací programy a workshopy pro veřejnost. Cílem je předávat řemeslné dovednosti mladší generaci a zároveň pomoci řemeslníkům s propagací i prodejem jejich výrobků.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Spartaku Hulín zvládli vstoupit do nového ročníku poháru hejtmana Zlínského kraje. V domácím utkání prvního kola porazili fotbalový klub Těšnovice a zajistili si postup do další fáze soutěže. Krajský pohár odstartoval o víkendu také na dalších hřištích ve Zlínském kraji.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž. How do you describe a feeling? I've only ever dreamt of this.

0: Radio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pohodový den přejeme, super poslech. Léto je samozřejmě čas dovolených, byť už jakoby polovinu máme skoro za sebou. No a někdo si termín vybírá sám, jinde přijde na řadu celozávodní dovolená a zaměstnavatel zkrátka jednoduše rozhodne za vás. Tak jak to máte vy, dovolenou podle sebe, anebo prostě jedete podle toho, kdy se na pár dní zavřela celá firma? A co si o tom myslíte, tak nám klidně dejte vědět, mezi tím pohodový den na Rádio Kroměříž, buďte s námi.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Single X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: www.radiokroměříž.cz

0: Krom. Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Kroměřížská radnice zahájí opravu chodníků v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády za téměř 11 milionů korun. Stávající betonovou dlažbu a litý asfalt nahradí krásná nová zámková dlažba. Co se týče ulice Kazimíra Rudého, opraven bude 400 metrů dlouhý úsek za přibližně 3,9 milionů korun. Dokončení je plánováno do konce roku. V ulici Československé armády se celkem upraví asi 550 metrů chodníků, včetně propojovacích tras za více než 7 milionů korun. Hotovo má být rovněž do konce prosince. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž.
2: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací.
3: 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty.
2: Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp.
3: 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
4: Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Marvelovský filmový svět vstupuje do nové fáze a Spider-Man z Brusunový den rozhodně nebude komornějším restartem Petera Parkera, jež naznačoval zejména první trailer. Úvodní upoutávka představila Petera jako osamělého hrdinu uvězněného ve světě, který na něj po událostech z minulého dílu Bezdomova úplně zapomněl. Z Brusunový den tak připomínal spíše psychologickou detektivku, v níž se Spider-Man bez přátel, Avengers i technologické podpory Tonyho Starka znovu učí být obyčejným člověkem a znovu hledá cestu k Mary Jane. Vedle vnitřních démonů se ale hrdina ve své čtvrté marvelovské solovce v rámci univerza Marvel postaví i těm nepříjemně fyzickým. Finální ukázka nejprve připomene předchozí dobrodružství a také slib, který Peter dal MJ na konci minulého dílu. V zápětí se schyluje k brutální pouliční řežbě se Škorpionem a pak už nastupuje Hulk, který se vymkne kontrole a rozpoutá destruktivní souboj mezi mrakodrapy. Otazník se přitom vznáší nad identitou hlavního padoucha. Marvel nadále pečlivě skrývá, kdo bude hlavním strůjcem utajované zápletky, takže Peter se má na co těšit. Co všechno se na Spider-mana chystá v novém díle Z Brusu nový den, už se teď dozvíte v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. To se nám to hvízdá. Ranní jízda na Rádiu.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice skartovala přes 9 tun dokumentů. Hřbitov v Uherském Brodě čeká rozsáhlá obnova. A v Holešově se závodilo v terénním triatlonu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice letos bezpečně skartovala více než 9 tun dokumentů, kterým už uplynula zákonná archivační lhůta. Šlo o zdravotnickou dokumentaci, personální spisy i další administrativní záznamy. Nemocnice využívá systém mobilní skartace, při kterém jsou citlivé dokumenty zničeny přímo ve speciálně vybaveném voze ještě před odvozem k recyklaci.
0: Uherskohradišťko.
1: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: V Luhačovicích skončila rozsáhlá rekonstrukce zahradní čtvrti za téměř 23 milionů korun. Obyvatelé mají k dispozici opravené komunikace, chodníky, parkovací plochy i přístupové cesty k bytovým domům. Součástí projektu byla také modernizace stanovišť pro odpad. V dalších měsících lokalitu doplní nová výsadba zeleně.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: V Holešově se o víkendu uskutečnil 13. ročník závodu Holešovman. V terénním triatlonu se představilo 130 závodníků. Mezi muži zvítězil Radoslav Šíbl z Opavy. Domácí závodník Radim Barták vybojoval bronzovou medaili.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den přejeme. Středa je takový malý vrchol pracovního týdne. Polovinu už máme za sebou a teď už to může začít příjemně utíkat směrem k víkendu, já bych řekla. Navíc nás čeká pořádné léto. Teploty půjdou nahoru, místy se dostaneme do tropických hodnot, takže pomalu chystat plavky, něco studeného k pití a hlavně trochu zvolnit. Ještě jedna zajímavost, na 29. července připadá Mezinárodní den tygrů, který vznikl v roce 2010, aby upozorňoval na ochranu těchto šelem ve volné přírodě. Takže tu dnešní středu můžeme vzít trochu jakoby tygřím tempem a zvládnout, co je potřeba, ale energii si nechat i na druhou polovinu týdne, protože s rostoucími teplotami se bude hodit. Buďte s námi, super muzika letí k vám, posloucháte Rádio Kroměříž.
2: 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.
3: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na novinky nejenom z našeho regionu. Baťův mrakodrap ve Zlíně začíná modernizaci parkovacího domu. Přibude 38 míst a nové dobíjecí stanice pro elektromobily. Vznikne i zastřešení horního patra a fotovoltaika na střeše. Elektřina se využije přímo v budově a sníží provozní náklady. Hotovo má být začátkem roku 2027. Během prací mohou lidé počítat s dočasným omezením parkování, no a všeho, co se týče různých modernizací a rekonstrukcí. Takže tedy Baťův mrakodrap bude mít krásné nové parkování.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
4: Mirá,
3: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
4: Migové,
3: Harley,
4: Xindle X,
3: Tomáš Klus.
4: Jdeme na Hrady.
3: 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Do zahrady Věšky dojde každý, třeba i pěšky.
6: Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky.
7: Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.

0: Kroměříž.
1: Před námi je svět techniky na rádiu Kroměříž. V západočeských Mariánských Lázních pomáhá s procedurami masážní robot, jediný svého druhu v České republice. Zařízení kombinuje masáž a prohřívání těla a slouží jako doplněk ke klasické lázeňské péči. Obsluha může přesně nastavit sílu, rychlost i typ masáže podle potřeb klienta. Robot má ulehčit fyzicky náročnou práci a zefektivnit lázeňské procedury, nikoliv nahradit lidské maséry.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
0: To se nám to hvízdá. Ranní jízda na

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž pokračuje v rozšiřování parkovacích kapacit. Výrazná revitalizace Masarykova náměstí v Bystřici pod Hostýnem byla dokončena. A okresní fotbalová soutěž bude mít 14 týmů.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži ve Francouzské ulici má na místě bývalé a nevyužívané kotelny vzniknout nové parkoviště. Projekt počítá s vybudováním 27 parkovacích míst pro osobní automobily. Součástí bude také nabíjecí stanice pro elektromobily. Radnice už podala žádost o stavební povolení a připravuje další kroky k realizaci projektu.
0: Kroměřížsko.
1: Masarykovo náměstí v Bystřici pod Hostýnem prošlo rozsáhlou proměnou. Město dokončilo rekonstrukci za více než 18 milionů korun, na kterou získalo dotaci z evropských fondů. Součástí projektu byla nová dlažba, moderní vodní prvky, výsadba zeleně i úprava pro lepší zadržování dešťové vody. Náměstí je nyní také přístupnější pro osoby se sníženou pohyblivostí. Obnovený prostor má sloužit nejen pro odpočinek obyvatel, ale také pro pořádání kulturních a společenských akcí.
0: Zlínsko.
1: Nezaměstnanost ve Zlínském kraji klesla na 4%. Nejnižší nezaměstnanost vykazuje Zlínsko a Kroměřížsko, naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných zůstává na Vsetínsku. Zaměstnavatelé v kraji aktuálně nabízejí několik tisíc volných míst. Podle odborníků se na zlepšení situace podílí sezónní práce i pokračující zájem firem o nové zaměstnance.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Okresní fotbalová soutěž na Kroměřížsku vstoupí do nové sezóny se 14 účastníky. Nově se jí zahrají Martinice a Žalkovice, po roční pauze se vracejí také Kvasice. Po sestupu ze čtvrté ligy doplní soutěž i z Kaštice. Fanoušky tak čeká početně silnější ročník s týmy z celého Kroměřížska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

řekla ona. A celý prostor je sledovaný příjemnými lidmi, kteří olizují šťávu tekoucí z konečků prstů.

0: celý žhavej.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
2: Krásný den, středa. Máme tady polovinu týdne, teploty už budou o něco málo vyšší, takže pozor na to. No a dnes večer bude obloha stát za pozornost, protože na 29. červenec připadá úplněk, který nastane odpoledne a večer bude měsíc na obloze prakticky celý osvětlený, takže až se třeba přes den trošku ochladí, nebo respektive na večer, tak se můžete jít kouknout a projít. Možná někteří z vás na to budou reagovat tak jako já a vůbec se nevyspí, ale tak to snad ne. Tak jo, pohodový den přejeme, krásný týden, no a poslouchejte Rádio Kroměříž, budeme rádi.
3: 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.
4: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Sucho stále trápí nejenom náš region, ale Zlínský kraj vydá letos na boj se suchem v lesích zhruba 7,3 milionů korun. Peníze podpoří opatření jako úpravy lesních cest, budování propustků, vsakovacích prvků a menších nádrží, které zpomalí odtoky vody a vrátí zpět do krajiny. Cílem je tedy zlepšit schopnost lesů zadržet vodu a omezit dopady sucha. Podporu získá 14 projektů napříč regionem, tak doufejme, že to letošní léto nebude na to sucho nakonec tak drastické, uvidíme, necháme se překvapit. Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

tady Rudy, Basák, kapely Září. Chtěl bych nově pozdravit všechny posluchače Rádia Kroměříž. Jsme velmi rádi, že si naše písně, včetně novinek z připravovaného alba, nyní můžete poslechnout i zde.

0: pár dní.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
2: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den přejeme. Dneska máme 29. července, pojďme na kalendárium. V roce 1836 v Paříži slavnostně otevřeli vítězný oblouk a v roce 1958 vznikla americká vesmírná agentura NASA. Dne 29. července 1921 se Adolf Hitler stal vůdcem německé nacistické strany. V roce 1981 se také konala svatba Diany Spencerové a prince Charlese, kterou v televizi aby se sledovalo přibližně 750 milionů lidí. A 29. červenec 2000 se píše také datum, kdy se vzali Jennifer Aniston a Brad Pitt. Jejich manželství skončilo bohužel rozvodem v roce 2005. Každopádně se narodila také herečka Dana Morávková, nebo pilot Formule 1 Fernando Alonso, a nebo také herec a moderátor Michal Suchánek. Pokud dneska 29. července slavíte i vy, přejeme všechno nejlepší a krásný poslech rádia. Kroměříž, pojďme na super muziku.
3: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
4: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž.
5: Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika.
4: Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
6: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.

0: Ranní jízda
1: na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Knihovna Kroměřížska opravuje střechu. Denní stacionář v Uherském Brodě pomáhá lidem s postižením i jejich rodinám. A tenisté bojovali na Bajda Cupu v Kroměříži.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Knihovna Kroměřížska prochází rekonstrukcí střechy dvoupodlažní část zabránit zatékání. Součástí prací je také nové odvodnění, výměna střešní krytiny a další stavební úpravy. Práce by měly být dokončeny letos na podzim.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Denní stacionář v Uherském Brodě už 15 let poskytuje podporu lidem s tělesným a mentálním postižením. Klientům nabízí aktivační programy, rehabilitační činnost, muzikoterapii, kanisterapii i další aktivity, které podporují jejich samostatnost a sociální kontakt. Služba zároveň výrazně pomáhá rodinám pečujících, kterým umožňuje skloubit péči o blízké s prací nebo běžným životem. Zařízení dnes využívají desítky klientů z regionu a podle vedení je důležité nejen pro samostatné uživatele, ale také pro jejich rodiny.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj rozdělí téměř 2 miliony korun na obnovu kulturních památek a historických objektů v regionu. Podpora zamíří na opravy zámků, kostelů, farnosti i zříceniny hradu Nový Šamburg. Mezi největší příjemce patří zámek Drnovice, který získá téměř 500 000 korun na obnovu oken. Finanční pomoc získají také památky v Holešově, Břestu nebo Podhradní Lhotě. Cílem programu je podpořit zachování historického dědictví a pomoci vlastníkům s údržbou významných kulturních památek v celém Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Na kurtech v Kroměříži se uskutečnil další díl tenisového turnaje Bajda Cup pro starší žactvo. V dívčí kategorii zvítězila Elizabeth Felux z Přerova. Mezi chlapci vyhrál Martin Florian z Olomouce, který ovládl také 4 hry. Turnaje se zúčastnilo 39 mladých tenistů z celé České republiky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Přejeme pohodový den, ladíte Rádio Kroměříž. No, zkrátka do práce se musí, budík zazvonil, že jo, kafe do ruky ráno a jede se, to taková ta rutina. Někteří to zvládají i bez budíku, ale já si myslím, že to jsou nadlidi. No ale pokud máte pocit, že některé ty pracovní týdny trvají snad věčnost, tak jedna zajímavost pro srovnání. Žraloci jsou na zemi déle než stromy. Jejich evoluční historie sahá přes 400 milionů let, takže jako 8 hodin v práci proti jejich životu, kdy už 400 milionů let tady musí jako brázdit a určitě mají taky nějakou rutinu, že jo? Tak pokud se nám to zdá jako věčnost v té práci, tak se vůbec nedivím. No ať vám to každopádně utíká, super muzika letí k vám. No a myslete na žraloky, no. Hezký den přejeme.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací.
6: 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty.
7: Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp.
6: 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Do zahrady věžky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava Věžky ve Věžkách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věžky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěžky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věžky.
2: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Krásný den, ve Zlínském kraji je dnes jasno až přechodně polojasno, s většinou jen malou oblačností. Nejvyšší teploty dosahují 29 až 32 stupňů Celsia.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž pokračuje v rozšiřování parkovacích kapacit. Výrazná revitalizace Masarykova náměstí v Bystřici pod Hostýnem byla dokončena. A okresní fotbalová soutěž bude mít 14 týmů.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži ve Francouzské ulici má na místě bývalé a nevyužívané kotelny vzniknout nové parkoviště. Projekt počítá s vybudováním 27 parkovacích míst pro osobní automobily. Součástí bude také nabíjecí stanice pro elektromobily. Radnice už podala žádost o stavební povolení a připravuje další kroky k realizaci projektu.
0: Kroměřížsko.
1: Masarykovo náměstí v Bystřici pod Hostýnem prošlo rozsáhlou proměnou. Město dokončilo rekonstrukci za více než 18 milionů korun, na kterou získalo dotaci z evropských fondů. Součástí projektu byla nová dlažba, moderní vodní prvky, výsadba zeleně i úprava pro lepší zadržování dešťové vody. Náměstí je nyní také přístupnější pro osoby se sníženou pohyblivostí. Obnovený prostor má sloužit nejen pro odpočinek obyvatel, ale také pro pořádání kulturních a společenských akcí.
0: Zlínsko.
1: Nezaměstnanost ve Zlínském kraji klesla na 4%. Nejnižší nezaměstnanost vykazuje Zlínsko a Kroměřížsko, naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných zůstává na Vsetínsku. Zaměstnavatelé v kraji aktuálně nabízejí několik tisíc volných míst. Podle odborníků se na zlepšení situace podílí sezónní práce i pokračující zájem firem o nové zaměstnance.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Okresní fotbalová soutěž na Kroměřížsku vstoupí do nové sezóny se 14 účastníky. Nově si ji zahrají Martinice a Žalkovice, po roční pauze se vracejí také Kvasice. Po sestupu ze čtvrté ligy doplní soutěž i z Kaštice. Fanoušky tak čeká početně silnější ročník s týmy z celého Kroměřížska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Doprava aktuálně.
1: Na dálnici D49 mezi Holešovem a D1 jezdí ve směru na Brno pomalu jedoucí vozidlo silniční údržby a odstavný pruh je uzavřen. Řidiči by měli projíždět se zvýšenou opatrností. Přejeme vám klidnou a bezpečnou cestu.
0: Dopravní linka Zlínského kraje 577 477 123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště. Levné matrace EU, kvalitní spánek i v letních
1: vedrech za super ceny. Levné matrace EU. Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
0: Chcete, aby vaše práce měla vesmírný dosah? Rozšiřte náš tým v Chropini. Ve společnosti GL Electronic vyrábíme kabelové svazky pro nosné rakety a družice. Aktuálně hledáme operátory výroby. Pojďte k nám uplatnit svou zručnost, cit pro detail a pečlivost, bez kterých se špičková technologie ve vesmíru neobejde. Staňte se součástí týmu a vyrábějte s námi špičkové kabelové svazky z Kroměřížska až do vesmíru. Více informací najdete na webu glelectronic.space/kariéra. GL Electronic.
2: Rádio Kroměříž a dopolední maraton.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Zeleně a přírody není nikdy dost a toho využije kroměřížská radnice. Bude tady totiž nové biocentrum, konkrétně v Bílanech u Kroměříže. Vznikne tedy nové biocentrum na ploše přes 4 hektary. Město tam zatravní bývalou zemědělskou plochu, vysadí stovky stromů a keřů a doplní terénní úpravy, které pomůžou zadržet vodu a podpoří život v krajině. Práce mají začít v srpnu a město je chce dokončit zhruba v polovině listopadu, takže se zase máme na co těšit tady u nás v Kroměříži. Buďte s námi, pohodový poslech a super muzika letí k vám.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Je tady další díl seriálu Zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. K jeho poslechu vás vítá rádio Kroměříž. Eduard Štorch, narozen v roce 1878. Má co říci dnešním čtenářům? Byl to český spisovatel, archeolog a pedagog. Vystudoval ústav pro vzdělávání učitelů. Začal pracovat jako učitel. V roce 1916 se stal vedoucím společnosti Přátel skautingu. Jako učitel usiloval o reformu dějepisu. Chtěl, aby se žáci neučili jen strohá data a letopočty. Chtěl, aby děti poznávali celkový život dané doby. Jako spisovatel proslul svými povídkami a romány z doby kamenné a z doby bronzové. Děti v jeho knihách byly často nebojácní a bystří hoši, kteří pro čtenáře byli vzorem odvahy a obětavosti a také kladnému vztahu k přírodě. Jeho nejznámější knihou jsou Lovci mamutů. Dalšími knihami je Osada havranů, která také byla sfilmována s Jiřím Bartoškou a v hlavní roli. Hrdina Nick je dobrodružný román za doby vpádu Avarů do Čech.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
5: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
6: I na Hradišťsku jsme si blíž.
7: Rádio Kroměříž.

0: www.radiokroměříž.cz.
1: Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky, měl z toho nervy, tak začal brát léky, do toho nějaký avantýry. Bylo to

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Krásný den. Ve Zlínském kraji je dnes jasno až přechodně polojasno, s většinou jen malou oblačností. Nejvyšší teploty dosahují 29 až 32 stupňů Celsia.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Knihovna Kroměřížska opravuje střechu. Denní stacionář v Uherském Brodě pomáhá lidem s postižením i jejich rodinám. A tenisté bojovali na Bajda Cupu v Kroměříži.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Knihovna Kroměřížska prochází rekonstrukcí střechy dvoupodlažní části budovy. Oprava má zlepšit technický stav objektu a zabránit zatékání. Součástí prací je také nové odvodnění, výměna střešní krytiny a další stavební úpravy. Práce by měly být dokončeny letos na podzim.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Denní stacionář v Uherském Brodě už 15 let poskytuje podporu lidem s tělesným a mentálním postižením. Klientům nabízí aktivační programy, rehabilitační činnost, muzikoterapii, kanisterapii i další aktivity, které podporují jejich samostatnost a sociální kontakt. Služba zároveň výrazně pomáhá rodinám pečujících, kterým umožňuje skloubit péči o blízké s prací nebo běžným životem. Zařízení dnes využívají desítky klientů z regionu a podle vedení je důležité nejen pro samostatné uživatele, ale také pro jejich rodiny.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj rozdělí téměř 2 miliony korun na obnovu kulturních památek a historických objektů v regionu. Podpora zamíří na opravy zámků, kostelů, farnosti i zříceniny hradu Nový Šamburg. Mezi největší příjemce patří zámek Drnovice, který získá téměř 500 000 korun na obnovu oken. Finanční pomoc získají také památky v Holešově, Břestu nebo Podhradní Lhotě. Cílem programu je podpořit zachování historického dědictví a pomoci vlastníkům s údržbou významných kulturních památek v celém Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Na kurtech v Kroměříži se uskutečnil další díl tenisového turnaje Bajda Cup pro starší žactvo. V dívčí kategorii zvítězila Elizabeth Felux z Přerova. Mezi chlapci vyhrál Martin Florian z Olomouce, který ovládl také čtyřhru. Turnaje se zúčastnilo 39 mladých tenistů z celé České republiky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, doprava aktuálně.
1: Na dálnici D49 mezi Holešovem a D1 jezdí ve směru na Brno pomalu jedoucí vozidlo silniční údržby a odstavný pruh je uzavřen. Řidiči by měli projíždět se zvýšenou opatrností. Přejeme vám pohodový den a bezpečnou jízdu.
0: Dopravní linka Zlínského kraje 577-477-123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: po událostech z minulého dílu Bezdomova úplně zapomněl. Zbrusu Nový den tak připomínal spíše psychologickou detektivku, v níž se Spider-Man bez přátel, Avengers i technologické podpory Tonyho Starka znovu učí být obyčejným člověkem a znovu hledá cestu k Mary Jane. Vedle vnitřních démonů se ale hrdina ve své čtvrté marvelovské solovce v rámci univerza Marvel postaví i těm nepříjemně fyzickým. Finální ukázka nejprve připomene předchozí dobrodružství a také slib, který Peter dal MJ na konci minulého dílu. V zápětí se schyluje k brutální pouliční řežbě se Škorpionem a pak už nastupuje Hulk, který se vymkne kontrole a rozpoutá destruktivní souboj mezi mrakodrapy. Otazník se přitom vznáší nad identitou hlavního padoucha. Marvel nadále pečlivě skrývá, kdo bude hlavním strůjcem utajované zápletky, takže Peter se má na co těšit. Co všechno se na Spider-mana chystá v novém díle Zbrusu Nový den, už se teď dozvíte v kinech.
1: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
0: Osmého srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.
1: Dopolední maraton na Rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na novinky nejenom z našeho regionu. Baťův mrakodrap ve Zlíně začíná modernizaci parkovacího domu. Přibude 38 míst a nové dobíjecí stanice pro elektromobily. Vznikne i zastřešení horního patra a fotovoltaika na střeše. Elektřina se využije přímo v budově a sníží provozní náklady. Hotovo má být začátkem roku 2027. Během prací mohou lidé počítat s dočasným omezením parkování, no a všeho, co se týče různých modernizací a rekonstrukcí. Takže tedy Baťův mrakodrap bude mít krásné nové parkování.
2: Do zahrady věšky dojde každý. Třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
3: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Coming Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Coming Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptico, Desmod, Doga, Mňága až Dorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Coming Camp. 7. a 8. srpna na kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
4: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den přejeme. Středa je takový malý vrchol pracovního týdne. Polovinu už máme za sebou a teď už to může začít příjemně utíkat směrem k víkendu, abych řekla. Navíc nás čeká pořádné léto, teploty půjdou nahoru, místy se dostaneme do tropických hodnot, takže pomalu chystat plavky, něco studeného k pití a hlavně trochu zvolnit. Ještě jedna zajímavost, na 29. července připadá Mezinárodní den tygrů, který vznikl v roce 2010, aby upozorňoval na ochranu těchto šelem ve volné přírodě. Takže tu dnešní středu můžeme vzít trochu jakoby tygřím tempem a zvládnout, co je potřeba, ale energii si nechat i na druhou polovinu týdne, protože s rostoucími teplotami se bude hodit. Buďte s námi, super muzika letí k vám, posloucháte Rádio Kroměříž.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
4: Migové.
3: Harley.
4: Xindle X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: I na Hradišsku jsme si blíž.
6: Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž pokračuje v rozšiřování parkovacích kapacit. Výrazná revitalizace Masarykova náměstí v Bystřici pod Hostýnem byla dokončena. A okresní fotbalová soutěž bude mít 14 týmů.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži ve Francouzské ulici má na místě bývalé a nevyužívané kotelny vzniknout nové parkoviště. Projekt počítá s vybudováním 27 parkovacích míst pro osobní automobily. Součástí bude také nabíjecí stanice pro elektromobily. Radnice už podala žádost o stavební povolení a připravuje další kroky k realizaci projektu.
0: Kroměřížsko.
1: Masarykovo náměstí v Bystřici pod Hostýnem prošlo rozsáhlou proměnou. Město dokončilo rekonstrukci za více než 18 milionů korun, na kterou získalo dotaci z evropských fondů. Součástí projektu byla nová dlažba, moderní vodní prvky, výsadba zeleně i úprava pro lepší zadržování dešťové vody. Náměstí je nyní také přístupnější pro osoby se sníženou pohyblivostí. Obnovený prostor má sloužit nejen pro odpočinek obyvatel, ale také pro pořádání kulturních a společenských akcí.
0: Zlínsko.
1: Nezaměstnanost ve Zlínském kraji klesla na 4%. Nejnižší nezaměstnanost vykazuje Zlínsko a Kroměřížsko, naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných zůstává na Vsetínsku. Zaměstnavatelé v kraji aktuálně nabízejí několik tisíc volných míst. Podle odborníků se na zlepšení situace podílí sezónní práce i pokračující zájem firem o nové zaměstnance.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Okresní fotbalová soutěž na Kroměřížsku vstoupí do nové sezóny se 14 účastníky. Nově se jí zahrají Martinice a Žalkovice, po roční pauze se vracejí také Kvasice. Po sestupu ze 4. ligy doplní soutěž i z Kaštice. Fanoušky tak čeká početně silnější ročník s týmy z celého Kroměřížska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Oh, baby, we'll be old. So baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told.

0: Kroměříž.
1: Před námi je svět techniky na rádiu Kroměříž. V západočeských Mariánských Lázních pomáhá s procedurami masážní robot, jediný svého druhu v České republice. Zařízení kombinuje masáž a prohřívání těla a slouží jako doplněk ke klasické lázeňské péči. Obsluha může přesně nastavit sílu, rychlost i typ masáže podle potřeb klienta. Robot má ulehčit fyzicky náročnou práci a zefektivnit lázeňské procedury, nikoliv nahradit lidské maséry.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž.
3: Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika.
2: Floria léto, výstava, která roste s vámi.
0: I teď se skvěle osvěžíš s

0: Rádio Kroměříž.
1: Sucho stále trápí nejenom náš region, ale Zlínský kraj vydá letos na boj se suchem v lesích zhruba 7,3 milionů korun. Peníze podpoří opatření jako úpravy lesních cest, budování propustků, vsakovacích prvků a menších nádrží, které zpomalí odtoky vody a vrátí zpět do krajiny. Cílem je tedy zlepšit schopnost lesů zadržet vodu a omezit dopady sucha. Podporu získá 14 projektů napříč regionem, tak doufejme, že to letošní léto nebude na to sucho nakonec tak drastické, uvidíme, necháme se překvapit. Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den přejeme. Dneska máme 29. července, pojďme na kalendárium. V roce 1836 v Paříži slavnostně otevřeli vítězný oblouk a v roce 1958 vznikla americká vesmírná agentura NASA. Dne 29. července 1921 se Adolf Hitler stal vůdcem německé nacistické strany. V roce 1981 se také konala svatba Diany Spencerové a prince Charlese, kterou v televizi se sledovalo přibližně 750 milionů lidí. A 29. červenec 2000 se píše také datum, kdy se vzali Jennifer Aniston a Brad Pitt. Jejich manželství skončilo bohužel rozvodem v roce 2005. Každopádně se narodila také herečka Dana Morávková, nebo pilot Formule 1 Fernando Alonso, a nebo také herec a moderátor Michal Suchánek. Pokud dneska 29. července slavíte i vy, přejeme všechno nejlepší a krásný poslech rádia Kroměříž, pojďme na super muziku.
2: Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodeji kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
3: Největší muzika Kálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
4: Do zahrady věžky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava Věžky ve Věžkách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věžky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěžky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věžky.
5: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Knihovna Kroměřížska opravuje střechu. Denní stacionář v Uherském Brodě pomáhá lidem s postižením i jejich rodinám. A tenisté bojovali na Bajda Cupu v Kroměříži.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Knihovna Kroměřížska prochází rekonstrukcí střechy dvoupodlažní části budovy. Oprava má zlepšit technický stav objektu a zabránit zatékání. Součástí prací je také nové odvodnění, výměna střešní krytiny a další stavební úpravy. Práce by měly být dokončeny letos na podzim.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Denní stacionář v Uherském Brodě už 15 let poskytuje podporu lidem s tělesným a mentálním postižením. Klientům nabízí aktivační programy, rehabilitační činnost, muzikoterapii, kanisterapii i další aktivity, které podporují jejich samostatnost a sociální kontakt. Služba zároveň výrazně pomáhá rodinám pečujících, kterým umožňuje skloubit péči o blízké s prací nebo běžným životem. Zařízení dnes využívají desítky klientů z regionu a podle vedení je důležité nejen pro samostatné uživatele, ale také pro jejich rodiny.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj rozdělí téměř 2 miliony korun na obnovu kulturních památek a historických objektů v regionu. Podpora zamíří na opravy zámků, kostelů, farnosti i zříceniny hradu Nový Šaumburg. Mezi největší příjemce patří zámek Drnovice, který získá téměř 500 000 korun na obnovu oken. Finanční pomoc získají také památky v Holešově, Břestu nebo Podhradní Lhotě. Cílem programu je podpořit zachování historického dědictví a pomoci vlastníkům s údržbou významných kulturních památek v celém Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Na kurtech v Kroměříži se uskutečnil další díl tenisového turnaje Bajda Cup pro starší žactvo. V dívčí kategorii zvítězila Elizabeth Felux z Přerova. Mezi chlapci vyhrál Martin Florian z Olomouce, který ovládl také 4 hry. Turnaje se zúčastnilo 39 mladých tenistů z celé České republiky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.

8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž pokračuje v rozšiřování parkovacích kapacit. Výrazná revitalizace Masarykova náměstí v Bystřici pod Hostýnem byla dokončena. A okresní fotbalová soutěž bude mít 14 týmů.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži ve Francouzské ulici má na místě bývalé a nevyužívané kotelny vzniknout nové parkoviště. Projekt počítá s vybudováním 27 parkovacích míst pro osobní automobily. Součástí bude také nabíjecí stanice pro elektromobily. Radnice už podala žádost o stavební povolení a připravuje další kroky k realizaci projektu.
0: Kroměřížsko.
1: Masarykovo náměstí v Bystřici pod Hostýnem prošlo rozsáhlou proměnou. Město dokončilo rekonstrukci za více než 18 milionů korun, na kterou získalo dotaci z evropských fondů. Součástí projektu byla nová dlažba, moderní vodní prvky, výsadba zeleně i úprava pro lepší zadržování dešťové vody. Náměstí je nyní také přístupnější pro osoby se sníženou pohyblivostí. Obnovený prostor má sloužit nejen pro odpočinek obyvatel, ale také pro pořádání kulturních a společenských akcí.
0: Zlínsko.
1: Nezaměstnanost ve Zlínském kraji klesla na 4%. Nejnižší nezaměstnanost vykazuje Zlínsko a Kroměřížsko, naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných zůstává na Vsetínsku. Zaměstnavatelé v kraji aktuálně nabízejí několik tisíc volných míst. Podle odborníků se na zlepšení situace podílí sezónní práce i pokračující zájem firem o nové zaměstnance.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Okresní fotbalová soutěž na Kroměřížsku vstoupí do nové sezóny se 14 účastníky. Nově se jí zahrají Martinice a Žalkovice, po roční pauze se vracejí také Kvasice. Po sestupu ze čtvrté ligy doplní soutěž i z Kaštice. Fanoušky tak čeká početně silnější ročník s týmy z celého Kroměřížska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Je tady další díl seriálu Zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. K jeho poslechu vás vítá rádio Kroměříž. Eduard Štorch, narozen v roce 1878. Má co říci dnešním čtenářům? Byl to český spisovatel, archeolog a pedagog. Vystudoval ústav pro vzdělávání učitelů. Začal pracovat jako učitel. V roce 1916 se stal vedoucím společnosti Přátel skautingu. Jako učitel usiloval o reformu dějepisu. Chtěl, aby se žáci neučili jen strohá data a letopočty. Chtěl, aby děti poznávali celkový život dané doby. Jako spisovatel proslul svými povídkami a romány z doby kamenné a z doby bronzové. Děti v jeho knihách byly často nebojácní a bystří hoši, kteří pro čtenáře byli vzorem odvahy a obětavosti a také kladnému vztahu k přírodě. Jeho nejznámější knihou jsou Lovci mamutů. Dalšími knihami je Osada havranů, která také byla sfilmována s Jiřím Bartoškou v hlavní roli. Hrdina Nick je dobrodružný román za doby vpádu Avarů do Čech.
0: Svět zajímavostí denně na rádiu Kroměříž.

0: Věžky. Výstava Věžky ve Věžkách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věžky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěžky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věžky.
1: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto. Výstava, která roste s vámi.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Zeleně a přírody není nikdy dost a toho využije kroměřížská radnice. Bude tady totiž nové biocentrum, konkrétně v Bílanech u Kroměříže. Vznikne tedy nové biocentrum na ploše přes 4 hektary. Město tam zatravní bývalou zemědělskou plochu, vysadí stovky stromů a keřů a doplní terénní úpravy, které pomůžou zadržet vodu a podpoří život v krajině. Práce mají začít v srpnu a město je chce dokončit zhruba v polovině listopadu, takže se zase máme na co těšit tady u nás v Kroměříži. Buďte s námi, pohodový poslech a super muzika letí k vám.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací.
7: 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty.
8: Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp.
7: 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kamínkacamp.cz. Mrkni na to.
9: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Knihovna Kroměřížska opravuje střechu. Denní stacionář v Uherském Brodě pomáhá lidem s postižením i jejich rodinám. A tenisté bojovali na Bajda Cupu v Kroměříži.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Knihovna Kroměřížska prochází rekonstrukcí střechy dvoupodlažní části budovy. Oprava má zlepšit technický stav objektu a zabránit zatékání. Součástí prací je také nové odvodnění, výměna střešní krytiny a další stavební úpravy. Práce by měly být dokončeny letos na podzim.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Denní stacionář v Uherském Brodě už 15 let poskytuje podporu lidem s tělesným a mentálním postižením. Klientům nabízí aktivační programy, rehabilitační činnost, muzikoterapii, kanisterapii i další aktivity, které podporují jejich samostatnost a sociální kontakt. Služba zároveň výrazně pomáhá rodinám pečujících, kterým umožňuje skloubit péči o blízké s prací nebo běžným životem. Zařízení dnes využívají desítky klientů z regionu a podle vedení je důležité nejen pro samostatné uživatele, ale také pro jejich rodiny.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj rozdělí téměř 2 miliony korun na obnovu kulturních památek a historických objektů v regionu. Podpora zamíří na opravy zámků, kostelů, farnosti i zříceniny hradu Nový Šamburg. Mezi největší příjemce patří zámek Drnovice, který získá téměř 500 000 korun na obnovu oken. Finanční pomoc získají také památky v Holešově, Břestu nebo Podhradní Lhotě. Cílem programu je podpořit zachování historického dědictví a pomoci vlastníkům s údržbou významných kulturních památek v celém Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Na kurtech v Kroměříži se uskutečnil další díl tenisového turnaje Bajda Cup pro starší žactvo. V dívčí kategorii zvítězila Elizabeth Felux z Přerova. Mezi chlapci vyhrál Martin Florián z Olomouce, který ovládl také čtyřhru. Turnaje se zúčastnilo 39 mladých tenistů z celé České republiky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den přejeme. Středa je takový malý vrchol pracovního týdne. Polovinu už máme za sebou a teď už to může začít příjemně utíkat směrem k víkendu, abych řekla. Navíc nás čeká pořádné léto. Teploty půjdou nahoru, místy se dostaneme do tropických hodnot, takže pomalu chystat plavky, něco studeného k pití a hlavně trochu zvolnit. Ještě jedna zajímavost, na 29. července připadá Mezinárodní den tygrů, který vznikl v roce 2010, aby upozorňoval na ochranu těchto šelem ve volné přírodě. Takže tu dnešní středu můžeme vzít trochu jakoby tygřím tempem a zvládnout, co je potřeba, ale energii si nechat i na druhou polovinu týdne, protože s rostoucími teplotami se bude hodit. Buďte s námi, super muzika letí k vám, posloucháte Rádio Kroměříž.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
2: I na Hradišťsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na novinky nejenom z našeho regionu. Baťův mrakodrap ve Zlíně začíná modernizaci parkovacího domu. Přibude 38 míst a nové dobíjecí stanice pro elektromobily. Vznikne i zastřešení horního patra a fotovoltaika na střeše. Elektřina se využije přímo v budově a sníží provozní náklady. Hotovo má být začátkem roku 2027. Během prací mohou lidé počítat s dočasným omezením parkování, no a všeho, co se týče různých modernizací a rekonstrukcí. Takže tedy Baťův mrakodrap bude mít krásné nové parkování.
2: 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den přejeme. Dneska máme 29. července, pojďme na kalendárium. V roce 1836 v Paříži slavnostně otevřeli vítězný oblouk a v roce 1958 vznikla americká vesmírná agentura NASA. Dne 29. července 1921 se Adolf Hitler stal vůdcem německé nacistické strany. V roce 1981 se také konala svatba Diany Spencerové a prince Charlese, kterou v televizi aby se sledovalo přibližně 750 milionů lidí. A 29. červenec 2000 se píše také datum, kdy se vzali Jennifer Aniston a Brad Pitt. Jejich manželství skončilo bohužel rozvodem v roce 2005. Každopádně se narodila také herečka Dana Morávková, nebo pilot Formule 1 Fernando Alonso, a nebo také herec a moderátor Michal Suchánek. Pokud dneska 29. července slavíte i vy, přejeme všechno nejlepší a krásný poslech rádia Kroměříž, pojďme na super muziku.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: I just gotta keep believing, and I've heard.

až poletím jak alchymista do jiných vesmírů. Tak zastav mě a buď můj přístav jen pro mou loď a na míru. Namaluj mi, kam cesta vede, jinak se nevrátím. Musíš mi dát kousek sebe, já ho už nikdy nestratím.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž pokračuje v rozšiřování parkovacích kapacit. Výrazná revitalizace Masarykova náměstí v Bystřici pod Hostýnem byla dokončena. A okresní fotbalová soutěž bude mít 14 týmů.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži ve Francouzské ulici má na místě bývalé a nevyužívané kotelny vzniknout nové parkoviště. Projekt počítá s vybudováním 27 parkovacích míst pro osobní automobily. Součástí bude také nabíjecí stanice pro elektromobily. Radnice už podala žádost o stavební povolení a připravuje další kroky k realizaci projektu.
0: Kroměřížsko.
1: Masarykovo náměstí v Bystřici pod Hostýnem prošlo rozsáhlou proměnou. Město dokončilo rekonstrukci za více než 18 milionů korun, na kterou získalo dotaci z evropských fondů. Součástí projektu byla nová dlažba, moderní vodní prvky, výsadba zeleně i úprava pro lepší zadržování dešťové vody. Náměstí je nyní také přístupnější pro osoby se sníženou pohyblivostí. Obnovený prostor má sloužit nejen pro odpočinek obyvatel, ale také pro pořádání kulturních a společenských akcí.
0: Zlínsko.
1: Nezaměstnanost ve Zlínském kraji klesla na 4%. Nejnižší nezaměstnanost vykazuje Zlínsko a Kroměřížsko, naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných zůstává na Vsetínsku. Zaměstnavatelé v kraji aktuálně nabízejí několik tisíc volných míst. Podle odborníků se na zlepšení situace podílí sezónní práce i pokračující zájem firem o nové zaměstnance.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Okresní fotbalová soutěž na Kroměřížsku vstoupí do nové sezóny se 14 účastníky. Nově se jí zahrají Martinice a Žalkovice, po roční pauze se vracejí také Kvasice. Po sestupu ze čtvrté ligy doplní soutěž i z Kaštice. Fanoušky tak čeká početně silnější ročník s týmy z celého Kroměřížska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž. Filmový svět na Rádiu Kroměříž.
1: Marvelovský filmový svět vstupuje do nové fáze a Spider-Man z Bruce Nový den rozhodně nebude komornějším restartem Petera Parkera, jež naznačoval zejména první trailer. Úvodní upoutávka představila Petera jako osamělého hrdinu uvězněného ve světě, který na něj po událostech z minulého dílu Bezdomova úplně zapomněl. Z Bruce Nový den tak připomínal spíše psychologickou detektivku, v níž se Spider-Man bez přátel, Avengers i technologické podpory Tonyho Starka znovu učí být obyčejným člověkem a znovu hledá cestu k Mary Jane. Vedle vnitřních démonů se ale hrdina ve své čtvrté marvelovské solovce v rámci univerza Marvel postaví i těm nepříjemně fyzickým. Finální ukázka nejprve připomene předchozí dobrodružství a také slib, který Peter dal MJ na konci minulého dílu. V zápětí se schyluje k brutální pouliční řežbě se Škorpionem a pak už nastupuje Hulk, který se vymkne kontrole a rozpoutá destruktivní souboj mezi mrakodrapy. Otazník se přitom vznáší nad identitou hlavního padoucha. Marvel nadále pečlivě skrývá, kdo bude hlavním strůjcem utajované zápletky, takže Peter se má na co těšit. Co všechno se na Spider-Mana chystá v novém díle z Bruce Nový den, už se teď dozvíte v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
4: Migové.
3: Harley.
4: Xindle X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž.
6: Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika.
5: Floria léto, výstava, která roste s vámi.

0: Rádio Kroměříž.
1: Sucho stále trápí nejenom náš region, ale Zlínský kraj vydá letos na boj se suchem v lesích zhruba 7,3 milionů korun. Peníze podpoří opatření jako úpravy lesních cest, budování propustků, vsakovacích prvků a menších nádrží, které zpomalí odtoky vody a vrátí zpět do krajiny. Cílem je tedy zlepšit schopnost lesů zadržet vodu a omezit dopady sucha. Podporu získá 14 projektů napříč regionem, tak doufejme, že to letošní léto nebude na to sucho nakonec tak drastické, uvidíme, necháme se překvapit. Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž.
2: Do zahrady věšky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.

0: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
1: 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak padající

prachy, si za něj lekou blíž. Jo, jo, karton na obloubek, já taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak, možná, že to není štěstí, ale...

0: alebo píseň tichou, jak padající sníh.
1: Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, jenže zbývá spousta věcí a ty koupit lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Knihovna Kroměřížska opravuje střechu. Denní stacionář v Uherském Brodě pomáhá lidem s postižením i jejich rodinám. A tenisté bojovali na Bajda Cupu v Kroměříži.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Knihovna Kroměřížska prochází rekonstrukcí střechy dvoupodlažní části budovy. Oprava má zlepšit technický stav objektu a zabránit zatékání. Součástí prací je také nové odvodnění, výměna střešní krytiny a další stavební úpravy. Práce by měly být dokončeny letos na podzim.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Denní stacionář v Uherském Brodě už 15 let poskytuje podporu lidem s tělesným a mentálním postižením. Klientům nabízí aktivační programy, rehabilitační činnost, muzikoterapii, kanisterapii i další aktivity, které podporují jejich samostatnost a sociální kontakt. Služba zároveň výrazně pomáhá rodinám pečujících, kterým umožňuje skloubit péči o blízké s prací nebo běžným životem. Zařízení dnes využívají desítky klientů z regionu a podle vedení je důležité nejen pro samostatné uživatele, ale také pro jejich rodiny.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj rozdělí téměř 2 miliony korun na obnovu kulturních památek a historických objektů v regionu. Podpora zamíří na opravy zámků, kostelů, farnosti i zříceniny hradu Nový Šaumburg. Mezi největší příjemce patří zámek Drnovice, který získá téměř 500 000 korun na obnovu oken. Finanční pomoc získají také památky v Holešově, Břestu nebo Podhradní Lhotě. Cílem programu je podpořit zachování historického dědictví a pomoci vlastníkům s údržbou významných kulturních památek v celém Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Na kurtech v Kroměříži se uskutečnil další díl tenisového turnaje Bajda Cup pro starší žactvo. V dívčí kategorii zvítězila Elizabeth Felux z Přerova. Mezi chlapci vyhrál Martin Florián z Olomouce, který ovládl také čtyřhru. Turnaje se zúčastnilo 39 mladých tenistů z celé České republiky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Před námi je svět techniky na rádiu Kroměříž. V západočeských Mariánských Lázních pomáhá s procedurami masážní robot, jediný svého druhu v České republice. Zařízení kombinuje masáž a prohřívání těla a slouží jako doplněk ke klasické lázeňské péči. Obsluha může přesně nastavit sílu, rychlost i typ masáže podle potřeb klienta. Robot má ulehčit fyzicky náročnou práci a zefektivnit lázeňské procedury, nikoliv nahradit lidské maséry.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž. První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: 103,3, 107 a 88,2 FM.
3: Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Je tady další díl seriálu Zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. K jeho poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Eduard Storch, narozen v roce 1878. Má co říci dnešním čtenářům? Byl to český spisovatel, archeolog a pedagog. Vystudoval ústav pro vzdělávání učitelů. Začal pracovat jako učitel. V roce 1916 se stal vedoucím společnosti Přátel skautingu. Jako učitel usiloval o reformu dějepisu. Chtěl, aby se žáci neučili jen strohá data a letopočty. Chtěl, aby děti poznávali celkový život dané doby. Jako spisovatel proslul svými povídkami a romány z doby kamenné a z doby bronzové. Děti v jeho knihách byly často nebojácní a bystří hoši, kteří pro čtenáře byli vzorem odvahy a obětavosti a také kladnému vztahu k přírodě. Jeho nejznámější knihou jsou Lovci mamutů. Dalšími knihami je Osada havranů, která také byla sfilmována s Jiřím Bartoškou a v hlavní roli. Hrdina Nick je dobrodružný román za doby vpádu Avarů do Čech.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
1: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
4: 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.

0: about you now.
1: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Bezbariérová kroměřížská radnice získala ocenění ve stavbě roku Zlínského kraje. V Uherském Brodě vznikne Centrum průmyslové robotiky a kroměřížský karatista vybojoval zlato v Salzburku.
1: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Kroměřížská radnice slaví úspěch. Projekt nového výtahu v historické budově radnice získal čestné uznání v letošním ročníku soutěže Stavba roku Zlínského kraje. Moderní prosklený výtah byl dokončen letos v lednu a výrazně zlepšil přístupnost budovy pro osoby se sníženou pohyblivostí. Součástí projektu byla také rekonstrukce sociálních zařízení a vybudování bezbariérových toalet. Ocenění udělila odborná porota, která letos posuzovala celkem 58 staveb z celého kraje.
1: Uhersko-Hradišťko.
2: V Uherském Brodě vznikne nové tréninkové centrum průmyslové robotiky. Moderní pracoviště, označované jako Living Club, bude sloužit pro výuku, testování i vývoj technologií v oblasti automatizace, robotiky a umělé inteligence. Projekt připravuje Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod. Investorem bude Zlínský kraj. Náklady dosáhnou přibližně 42,5 milionu korun. Cílem je propojit školy s praxí a nabídnout studentům možnost pracovat s technologiemi, které dnes využívají moderní firmy.
1: Zlínsko.
2: Poradna ve Zlíně pomáhá seniorům řešit každodenní problémy. Senioři ve Zlínském kraji mohou využít bezplatnou poradnu Krajské rady seniorů ve Zlíně. Ta pomáhá například s dávkami, dědictvím, sousedskými spory, zdravotními otázkami nebo orientací v úředních záležitostech. Vedle odborného poradenství nabízí poradna také lidskou podporu a prostor pro klidné probrání problémů. K dispozici jsou sociálně právní konzultace a preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů a ochranu před podvodníky.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
2: Mladý karatista Adam Rauscher z karate klubu Kroměříž zaznamenal významný mezinárodní úspěch. Na prestižním turnaji Austrian Junior Open v rakouském Salzburku ovládl kategorii kumite juniorů do 76 kg a vybojoval zlatou medaili. Turnaje se zúčastnilo téměř 1000 závodníků z více než 20 evropských zemí. Adam Rauscher během soutěže předvedl suverénní výkon a ve finále porazil českého reprezentanta. Úspěch je o to cennější, že šlo o jednu z nejlépe obsazených mládežnických soutěží v Evropě.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Info Express Rádia Kroměříž.
2: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž pokračuje v rozšiřování parkovacích kapacit. Výrazná revitalizace Masarykova náměstí v Bystřici pod Hostýnem byla dokončena. A okresní fotbalová soutěž bude mít 14 týmů.
1: Info Express Rádia Kroměříž.
2: V Kroměříži ve Francouzské ulici má na místě bývalé a nevyužívané kotelny vzniknout nové parkoviště. Projekt počítá s vybudováním 27 parkovacích míst pro osobní automobily. Součástí bude také nabíjecí stanice pro elektromobily. Radnice už podala žádost o stavební povolení a připravuje další kroky k realizaci projektu.
1: Kroměřížsko.
2: Masarykovo náměstí v Bystřici pod Hostýnem prošlo rozsáhlou proměnou. Město dokončilo rekonstrukci za více než 18 milionů korun, na kterou získalo dotaci z evropských fondů. Součástí projektu byla nová dlažba, moderní vodní prvky, výsadba zeleně i úprava pro lepší zadržování dešťové vody. Náměstí je nyní také přístupnější pro osoby se sníženou pohyblivostí. Obnovený prostor má sloužit nejen pro odpočinek obyvatel, ale také pro pořádání kulturních a společenských akcí.
1: Zlínsko.
2: Nezaměstnanost ve Zlínském kraji klesla na 4%. Nejnižší nezaměstnanost vykazuje Zlínsko a Kroměřížsko, naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných zůstává na Vsetínsku. Zaměstnavatelé v kraji aktuálně nabízejí několik tisíc volných míst. Podle odborníků se na zlepšení situace podílí sezónní práce i pokračující zájem firem o nové zaměstnance.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
2: Okresní fotbalová soutěž na Kroměřížsku vstoupí do nové sezóny se 14 účastníky. Nově se jí zahrají Martinice a Žalkovice, po roční pauze se vracejí také Kvasice. Po sestupu ze čtvrté ligy doplní soutěž i z Kaštice. Fanoušky tak čeká početně silnější ročník s týmy z celého Kroměřížska.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
0: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž.
1: Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní i historická zemědělská technika.
0: Floria léto. Výstava, která roste s vámi.

0: Radio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den přejeme. Středa je takový malý vrchol pracovního týdne. Polovinu už máme za sebou a teď už to může začít příjemně utíkat směrem k víkendu, abych řekla. Navíc nás čeká pořádné léto. Teploty půjdou nahoru, místy se dostaneme do tropických hodnot, takže pomalu chystat plavky, něco studeného k pití a hlavně trochu zvolnit. Ještě jedna zajímavost, na 29. července připadá Mezinárodní den tygrů, který vznikl v roce 2010, aby upozorňoval na ochranu těchto šelem ve volné přírodě. Takže tu dnešní středu můžeme vzít trochu jakoby tygřím tempem a zvládnout, co je potřeba, ale energii si nechat i na druhou polovinu týdne, protože s rostoucími teplotami se bude hodit. Buďte s námi, super muzika letí k vám, posloucháte Rádio Kroměříž.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady CZ. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Single X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Holešov, Přerov, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
1: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž

0: Rockový žvanec s Lupem na Rádiu Kroměříž.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž. Je tady další díl rockového žvance. Od mikrofonu vás zdraví Petě Lupo Majkrič a mým dnešním hostem je bubeník kapely Líder z Kamila Stříhavky Honza Nezval. Honziku, vítám tě a jsem rád, že jsi přijal pozvání do rokového žvance.
2: Tak zdravím posluchače Rádia Kroměříž, děkuju moc za pozvání do rokového žvance, rozjedeme to v pořádném bubenickém tempě a myslím, že to bude příjemný zážitek.
1: Honziku, první skladbu, kterou si vybral, bude Labužo pro všechny hardrockové posluchače, protože si vybral Godhardy a píseň nese název Fist in Your Face, jdem do ní.

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Tak teď si pustíme písničku od kapely Vitacit. Já chci se ptát těch králů. Pouštím ji kvůli tomu, protože to byla první profesionální kapela, na které jsem dostal angažmá. Bylo mi 18 a bylo to pro mě velký. Začali jsme jezdit festivaly, byly velký backstage, hodně kilometrů naježděný. Co bych ještě tak řekl, moc krát díky za tady tuhle příležitost, když si to poslouchá někdo z Vitacitu, Luděk Adámek, Dan Horina a tak dále. Jsem moc rád, že jsem měl tady tu příležitost s nima jezdit 3 roky. Příjemný poslech posluchačům, je to srdcovka si myslím veškerých Big Beatáků z 80. let.
2: Mým dnešním hostem rokového švance je Honza Nezval a jdeme už na zmíněnou písničku kapely Vitacit v podání Ládi Křížka. Já chci se ptát.

0: Tak, teďka si pustíme písničku od kapely Merlin. Je to Nevada. Když jsem skončil ve Vitacitu, tak jsem začal hrát v Merlinu, nějaké konci. Byl tam se mnou Ondra Pátek, kterýho můžete znát z kapely Marty Jandový nebo od Gabči Gunčíkový. Byla to super parta, strašně rád na to vzpomínám. Byly to nádherně strávený 2 roky mýho života. Jezdili jsme taky po republice, hráli jsme hlavně ve vagónu v Praze, ale taky musím připomenout, že jsem pak ještě hrál v kapele Dana Horiny a hráli jsme Rokovou barču, což je legendární klub v Praze ve Strašnicích a bylo tam 1000 lidí a ta atmosféra, která tam byla, byla úžasná. Doteď na to vzpomínám a čerpám. Tak teď si poslechněte Merlin, písnička Nevada. Příjemný poslech.
1: Nasta karavan se pískem protírá stále dál.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uhersko-Hradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Tak, teďka jsme slyšeli kapelu Merlin, teďka nás čeká zpěvák Kamil Střihavka. S Kamilem hraju nějakou chvíli, můžu prozradit, že první koncert, který jsem s ním byl, tak bylo před kapelou Lucí, bylo to na Víravě. A můžu říct, že jsem měl teda pěkný bobky, protože když jsme tam přijeli, tak jsem zjistil, že jsem zapomněl doma kachon. Takže na poslední chvíli jsme zháněli rychle kolem Víravy kachon, někde se

0: posloucháte rockový žvanec tady Lupo a mým dnešním hostem je Honza Nezval, bubeník kapely Lídr z Kamila Střihávky. Honzo, už tady byl i Pepa Cigánek jako legenda bubenícká. Teď si tady ty a bubeníci jsou zvláštní sorta lidí, kteří na tom praktikáblu vidí to, co muzikanti před ním nevidí a nechtějí prozradit. Jsi docela mladý bubeník, ale máš to orlí hnízdo už docela vysezené a tam je dobrý rozhled, tak zkusme něco z toho tvého pohledu.
1: Ano, máš pravdu, Lupo. Teďka zrovna jsem se potkal na hraní s Klaudou Krišpínem a řešili jsme, že bubeníci jsou ty nejcitlivější duše, nejlepší komunita a jak to vidí zezadu, tak mají všechno pod kontrolou. Vidíš krásně, když se ti tam něco napravo, nalevo, pak vidíš, jak ty zpěváci a tak dále.
0: No a přesně o tom to tady máš mluvit.
1: Je to nejkrásnější postoj, protože když člověk sedí na té bubenické stoličce a má pod sebou tu kapelu, všechno pod kontrolou a předtím je 5000 lidí, 4000 lidí, tak ví, proč to začal dělat. Opravdu je to nádherný pocit, neznám lepší. A teďka bychom si pustili písničku Holka čapni draka, kterou hrajeme s Kamelem taky na koncertech a mám ji moc rád. Je to velmi melodická, krásná věc, kterou asi posluchači znají. Tak příjemný poslech.
2: A pojďme všichni!

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Tak, slyšeli jsme Kamila Střihavku a kapelu BSP. A teď bych si chtěl pustit písničku od kapely Jagger, kde hrajou na bicí. Zpívá tam Olda Ripar, který ho můžete znát. Dělal soundtrack například pro Rafťáky a jeho bráchu určitě dobře znáte z kapely Support Lesbians. A natočili jsme písničku, která se jmenuje Evil Show It Face. Natáčeli jsme to v legendárním studiu Sono a posílali jsme to na mix do New Yorku, kde nám to míchal zvukář od kapely Pantera. Bylo to skvělý, až jsem z toho měl bobky, co řekne na to, co jsem tam natočil. A teď si pustíme Jagger, Evil Show It Face. Příjemný poslech.

0: Posloucháte Rokový žvanec, tady Lupo a mým dnešním hostem je Honza Nezval, bubeník kapely Líder z Kamila Střihavky. Honziku, ty už máš aj ten přízvuk trošku pražácký, ale jsi tady kousek od nás vesnice Dobrotice a tvá rodina je celá spjata nějak s muzikou, já je znám, takže něco o rodince povykládej.
1: Ano, Lupo, máš pravdu. Jsem z Dobrotic a dostal jsem se k muzice tak, že mě můj tatínek milovaný brával na jeho koncerty, plesy a tak dále, kde hráli s kapelou Žopanka, která už bohužel nehraje. Mě bylo 7-6 let a bylo to nejúžasnější období v mém životě. Jezdil jsem tam do 2 do rána, což pro mě bylo neskutečný. Seděl jsem strýcovi Frantovi Doležalovi za krkem, řval jsem, zpíval jsem tam a do toho jsem viděl toho dalšího strýce, který tam hraje na bubny, Marka Doležela. Vždycky jsem mu nakradl pár paliček a doma jsem pak mlátil do kastrolu, což moje maminka velmi ocenila. A můžu říct, že díky nim jsem tam, kde jsem, protože nevím, co by se mnou bylo, kdyby mě takhle nebral na koncerty a nenačuchl jsem tím pořádným Big Beatem.
0: Tak to je skvělý počin tvého táty, že tě brával na ty Big Beaty a že z tebe vyrostl opravdu skvělý bubeník, ale pojďme už dál a představ trošku svou současnou kapelu. V kapele Líder jsou muzikanti opravdu ti nejlepší a Peťa Hennig, kytarista, kterého mám strašně moc rád, kterého bych mimochodem tady taky rád s ním požvanil.
1: Tak ze začátku s Kamilem Střihavkou, když jsem začal hrát, tak bych chtěl především poděkovat Maťo Ivanovi, který mě tam dostal. Je to skvělý basák, můžete ho znát od kapely Michala Pavlíčka. Moc mu za to děkuju. A dále v kapele Leaders je například Peťa Hennig, který, když jsem ho poprvé potkal, tak jsem viděl, jak se chová správný profík. Je to úžasný člověk, geniální kytarista, žádný namyšlený pražák a mám ho moc rád. Úžasný kluk. A na klávesi tam je Míša Vejskal, skvělý klávesák, který například skládá hudbu pro divadlo v Ústí nad Labem a zároveň teďka chodí se sestrou od mý přítelkyně, takže se nejenom potkáváme v dodávce, ale i doma. Což je naprosto skvělý, protože spolu trávíme vlastně celý týden a jak je to skladatel, tak se často píská a co si budem. Ve 2 ráno, když člověk slyší pískání na schodech, tak to není úplně příjemný.
0: No, to bych zrovna asi nechtěl, protože lisy na nervy doma a ještě na Big Beatu, ne.
1: Tak, teďka bych se rád podíval na koncert, který jsme hráli v srpnu ve Zlíně, kde si Lupo taky přišel, za to jsem strašně moc rád, že si přijmu mé pozvání a byla to strašná sranda, protože si představte, že Pražáci přijedou do Zlína na koncert a mají bubeníka z Moravy. No ty nechápali, strašně moc tetíček, strýců, kamarádů a samozřejmě všichni donesli něco dobrého. No po koncertě jsme jeli do Prahy a v půlce cesty se nám pokazilo auto. Voda nebyla, jenom jsme dostali nějaký slivovice. No skončilo to tak, že náš klávesák žehnal autu, modlil se u něho, samozřejmě to tím opravil, že jo, ale bylo to skvělý. A dojeli jsme domů kolem 8 ráno, za což moje přítelkyně byla velice ráda. A teďka bych si pustil písničku Kdy se snáší déšť. Petr Hennig, excelentní. Doporučuji přijít na koncert a poslechnout si jeho verzi, kterou převzal a je to neskutečný. Tak, Když se snáší déšť, Voodoo Band s Kamilem Střihavkou a na kytaru excelentní Michal Pavlíček.
0: A je to duet s Bárou Basikovou.
1: Příjemný poslech.
2: Když se snáší déšť, s tmou se křížím,

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uhersko-Hradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: A teďka bych se rád dostal k tomu, kdy jsem opustil letaci, tak jsem začal záskokovat, což je takový muzikantský slang, kdy člověk zasupluje bubeníka daný kapely, a dostal jsem se takhle k Peťovi Kolářovi, na kterýho moc rád vzpomínám. Úžasný člověk, strašná sranda v dodávce, jezdili jsme spoustu kilometrů, neskutečný. Mám s ním spoustu příběhů od prodávání langošů po koncertě až různých mejdanů.
3: No tak pojďme do toho, protože tohle to bude určitě posluchače rokového žvance zajímat, tak pojď.
2: Hele, to jsme hráli někde v Ostravě, myslím, něco takového. Víš, jak ten člověk jezdí hodně těch koncertů, tak moc nevím, kde to upřímně bylo, ale prostě přišla za náma paní starostka a začala nalívat slivovicu a z ničeho nic se koukám, kdo je u langošů, a byl tam Peťa. No mé, prodával langoše. Neskutečný. Celá kapela padla do kolen.
3: Já bych taky padl.
2: No ale tak slyšíte, jaký člověk to je. Úžasný kluk, skvělý zpěvák. Což musím říct, že nikdy jsem Petra na koncertech neslyšel zaspívat falešný tón. Ale samozřejmě i můj Ježíšek, s kterým hraju, tak taky nikdy nezaspíval falešný tón. Jsou to dvě legendy, s kterýma jsem měl tu čest hrát a s Kamilem stále hraje. A děkuju bubenickému bohu, že mohu takhle hrát a můžu jezdit tady tyhle koncerty, které jsou nádherný. Opravdu nádherný. A jsem rád, že jsem tady tohohle součástí. Tak, teď bychom si pustili písničku od Petra Koláře s názvem Vyznání. Chtěl bych říct o téhle písničce, že ji složil Peťa Hennig, náš kytarista z Leaders, který před Kamilem hrál u Petra, složil mu tu desku Vyznání. Tak příjemný poslech, užijte si to.

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Tak teď bych se rád dostal k jemu příběhu. Byl jsem ve druháku, na ješkárně, v Praze a z ničeho nic jsem byl na češtině a volalo mi nějaký číslo. Tak jsem to vzal a ozvalo se: ahoj, tady Jirka Hrubeš. No jasně, to víš, že jo, tak jsem to típl. Že jsme si občas takhle kámoši dělali ze sebe srandu, že jsme si volali, já jsem dělej David Kolera, potřebuji na záskok, že jo. No a jsem vůbec nic nebral. No a on mi volal znovu, tak jsem to taky nevzal. A po třetí znovu a říkají, ahoj, tady Jirka Hrubeš. Kam to jsi fakt ty, jo? Kam, ježišmarja, já jsem na tobě vyrostl na pražském výběru na vaší desce Straka v hrsti. A on mi, víš co řekl, Lupo? Jestli bych nešel jako první záskok za něho s Janou Kratochvílovou. No já jsem nechápal, co slyším. Tak začaly zkoušky a měli jsme jet hrát do Ostravy a já jsem byl zase za Jirku kvůli tomu, protože jel s výběrem a pak jsem se dozvěděl, že ten výběr se zrušil. Tak jsem čekal, jak to občas u některých bubeníků bývá, že řeknou, hele, tak víš co, tak ti dám třeba litr za to, že jsi to naučil a nemusíš to jet. No ale on jak je legenda, tak můžu říct, že mi řekl, hele, Honzíku, ty ses to naučil, pojedeš ty. Tak přijedu do Ostravy, jeli jsme dodávkou a on tam jel sám po své cestě a z ničeho nic vidím, jak on se tam vytahuje perkuse. No a zažil jsem koncert, kde já hrál na bicí a vedle mě Jiří Hrubeš z pražského výběru hrál na perkuse. Neskutečný zážitek, neskutečný. A až si mě pak Jirka vlastně povolal, když Jana Kratochvílová slavila 70. ve Velký Lucerně, tak jsem měl možnost doprovázet Michala Kocába, Ondru Hejmu a tak dále.
2: A tak dále, to bude asi paní Janička.
1: A Janu Kratochvílovou, přesně. A pustíme si písničku, kterou nahrál Jirka předtím, než odjel do Londýna, vlastně za Janou. Album je Straka v hrsti. A Jirka mi vyprávěl, když tam odjel, že to prostě nahráli a tak, a jak to bylo za tou železnou oponou, tak vlastně vůbec nevěděl, jestli se to tady poslouchá. No a když se vrátil potom z toho Londýna, tak zjistil, že pražský výběr je tady hitovka, že se to hraje všude a že je slavnej.
2: No a tenhle kultovní kousek Pražáku si vychutnají taky posluchači rockového žvance Rádia Kroměříž na Moravě.
1: Tak si pustíme pražský výběr, Olda, přítel můj, krásný poslech.

je vedeční, sbírá staré krámy a hlavně peníze.

0: Nám ta hodinka utekla jako voda ženoucí se na mlýnici rokového kola. Takže my se pomalu budeme muset loučit, Honzíku, a já ti moc krát děkuji, že jsi přijal pozvání do rokového žvance a že to bylo fajn povídání a pouštění fajn muziky. Určitě uznají všichni posluchači Rádia Kroměříž a já ti, Honzo, dávám do rockerské žákovské knížky jedničku s hvězdičkou za to, že jsi to tady zvládl a pomohl mi dojít do pomyslného konce dnešní hodinky rokového žvance.
1: Ano, Lupo, bohužel to nastalo a končí pořad rokový žvanec. Chtěl bych ti strašně moc poděkovat, že jsi mě pozval a že vůbec tady tenhle pořad děláš. Vím, že to musí být hodně práce kolem toho, domluvit hosty, vyřešit. Opravdu máš velkou jedničku ode mě za to, jak to úžasně vedeš a že vůbec něco pro ty lidi takhle děláš. Protože spousta lidí by se na to vykvákla a samozřejmě nic by nedělali. Tak, chtěl bych uvést poslední písničku, která se jmenuje Země vzdálená od Kamila Střihavky, kterou byste mohli znát. Tuhle písničku, když hrajeme na koncertech, tak mám husinu, protože Kamil ke konci to nechává zpívat lidi. A stalo se nám na Benátské noci, kde tam bylo 10 tisíc až 12 tisíc lidí. A ten sbor těch lidí, když zpívali Země vzdálenou, mě až vyhrkl slzy. Bylo to nepopsatelný pocit, který bych přál zažít každému. Tak tedy Kamil Střihavka, Země vzdálená. A ještě jednou moc krát poděkuju za pozvání Rádiu Kroměříž, rokovému žvanci. Mějte se hezky a zase někdy naslyšenou.
0: Tak tohle byl můj dnešní milý host Honza Nezval, bubeník kapely Leaders Kamila Střihavky. A pojďme si pustit tu poslední písničku dnešního podvečera, kterou je Země vzdálená kapely BSP a výběr mého dnešního hosta Honzy Nezvala. Tahle písnička, která zazní, poletí tedy do rokového nebe Čajdovi jako poděkování. Od mikrofonu se s váma loučí Peťa Lupo, Mike Rich a příště naslyšenou.

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uhersko-Hradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž pokračuje v rozšiřování parkovacích kapacit. Výrazná revitalizace Masarykova náměstí v Bystřici pod Hostýnem byla dokončena. A okresní fotbalová soutěž bude mít 14 týmů.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži ve Francouzské ulici má na místě bývalé a nevyužívané kotelny vzniknout nové parkoviště. Projekt počítá s vybudováním 27 parkovacích míst pro osobní automobily. Součástí bude také nabíjecí stanice pro elektromobily. Radnice už podala žádost o stavební povolení a připravuje další kroky k realizaci projektu.
0: Kroměřížsko.
1: Masarykovo náměstí v Bystřici pod Hostýnem prošlo rozsáhlou proměnou. Město dokončilo rekonstrukci za více než 18 milionů korun, na kterou získalo dotaci z evropských fondů. Součástí projektu byla nová dlažba, moderní vodní prvky, výsadba zeleně i úprava pro lepší zadržování dešťové vody. Náměstí je nyní také přístupnější pro osoby se sníženou pohyblivostí. Obnovený prostor má sloužit nejen pro odpočinek obyvatel, ale také pro pořádání kulturních a společenských akcí.
0: Zlínsko.
1: Nezaměstnanost ve Zlínském kraji klesla na 4%. Nejnižší nezaměstnanost vykazuje Zlínsko a Kroměřížsko, naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných zůstává na Vsetínsku. Zaměstnavatelé v kraji aktuálně nabízejí několik tisíc volných míst. Podle odborníků se na zlepšení situace podílí sezónní práce i pokračující zájem firem o nové zaměstnance.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Okresní fotbalová soutěž na Kroměřížsku vstoupí do nové sezóny se 14 účastníky. Nově se jí zahrají Martinice a Žalkovice, po roční pauze se vracejí také Kvasice. Po sestupu ze čtvrté ligy doplní soutěž i z Kaštice. Fanoušky tak čeká početně silnější ročník s týmy z celého Kroměřížska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Hulín, Kojetín, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Ahoj, tady je Hulín, Basák, kapely Září.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.
1: Čalec, tady strážas kapely Street 69 a já zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž.
2: Není to

Vykročíme pravou a přidáme levou nožičku. Tak, hezky za mnou, hodíme to do

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

jezerním polikám, vidím za stromy, kolik je let. Mám prachy na měsíc, možná i trochu víc.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Marvelovský filmový svět vstupuje do nové fáze a Spider-Man z Bruce Nový den rozhodně nebude komornějším restartem Petera Parkera, jež naznačoval zejména první trailer. Úvodní upoutávka představila Petera jako osamělého hrdinu uvězněného ve světě, který na něj po událostech z minulého dílu Bezdomova úplně zapomněl. Z Bruce Nový den tak připomínal spíše psychologickou detektivku, v níž se Spider-Man bez přátel, Avengers i technologické podpory Tonyho Starka znovu učí být obyčejným člověkem a znovu hledá cestu k Mary Jane. Vedle vnitřních démonů se ale hrdina ve své čtvrté marvelovské solovce v rámci univerza Marvel postaví i těm nepříjemně fyzickým. Finální ukázka nejprve připomene předchozí dobrodružství a také slib, který Peter dal MJ na konci minulého dílu. V zápětí se schyluje k brutální pouliční řežbě se Škorpionem a pak už nastupuje Hulk, který se vymkne kontrole a rozpoutá destruktivní souboj mezi mrakodrapy. Otazník se přitom vznáší nad identitou hlavního padoucha. Marvel nadále pečlivě skrývá, kdo bude hlavním strůjcem utajované zápletky, takže Peter se má na co těšit. Co všechno se na Spider-Mana chystá v novém díle Z Bruce Nový den, už se teď dozvíte v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

jenom divý pěseň budou poslouchat, co říkám.

nezvednu se. Až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše. Neřekneš více než tak dobře moje duše.

0: supír. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž

0: www.radiokroměříž.cz.
1: Ahoj, tady Eva z Uherského Hradiště. Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž a tohle je můj single

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž pokračuje v rozšiřování parkovacích kapacit. Výrazná revitalizace Masarykova náměstí v Bystřici pod Hostýnem byla dokončena. A okresní fotbalová soutěž bude mít 14 týmů.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži ve Francouzské ulici má na místě bývalé a nevyužívané kotelny vzniknout nové parkoviště. Projekt počítá s vybudováním 27 parkovacích míst pro osobní automobily. Součástí bude také nabíjecí stanice pro elektromobily. Radnice už podala žádost o stavební povolení a připravuje další kroky k realizaci projektu.
0: Kroměřížsko.
1: Masarykovo náměstí v Bystřici pod Hostýnem prošlo rozsáhlou proměnou. Město dokončilo rekonstrukci za více než 18 milionů korun, na kterou získalo dotaci z evropských fondů. Součástí projektu byla nová dlažba, moderní vodní prvky, výsadba zeleně i úprava pro lepší zadržování dešťové vody. Náměstí je nyní také přístupnější pro osoby se sníženou pohyblivostí. Obnovený prostor má sloužit nejen pro odpočinek obyvatel, ale také pro pořádání kulturních a společenských akcí.
0: Zlínsko.
1: Nezaměstnanost ve Zlínském kraji klesla na 4%. Nejnižší nezaměstnanost vykazuje Zlínsko a Kroměřížsko, naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných zůstává na Vsetínsku. Zaměstnavatelé v kraji aktuálně nabízejí několik tisíc volných míst. Podle odborníků se na zlepšení situace podílí sezónní práce i pokračující zájem firem o nové zaměstnance.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Okresní fotbalová soutěž na Kroměřížsku vstoupí do nové sezóny se 14 účastníky. Nově se jí zahrají Martinice a Žalkovice, po roční pauze se vracejí také Kvasice. Po sestupu ze čtvrté ligy doplní soutěž i z Kaštice. Fanoušky tak čeká početně silnější ročník s týmy z celého Kroměřížska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Je tady další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. K jeho poslechu vás vítá rádio Kroměříž. Eduard Storch, narozen v roce 1878, má co říci dnešním čtenářům? Byl to český spisovatel, archeolog a pedagog. Vystudoval Ústav pro vzdělávání učitelů. Začal pracovat jako učitel. V roce 1916 se stal vedoucím Společnosti přátel skautingu. Jako učitel usiloval o reformu dějepisu. Chtěl, aby se žáci neučili jen strohá data a letopočty. Chtěl, aby děti poznávali celkový život dané doby. Jako spisovatel proslul svými povídkami a romány z doby kamenné a z doby bronzové. Děti v jeho knihách byly často nebojácní a bystří hoši, kteří pro čtenáře byli vzorem odvahy a obětavosti a také kladnému vztahu k přírodě. Jeho nejznámější knihou jsou Lovci mamutů. Dalšími knihami je Osada havranů, která také byla sfilmována s Jiřím Bartoškou v hlavní roli. Hrdina Nick je dobrodružný román za doby vpádu Avarů do Čech.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech. Na 107 FM. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Knihovna Kroměřížska opravuje střechu. Denní stacionář v Uherském Brodě pomáhá lidem s postižením i jejich rodinám. A tenisté bojovali na Bajda Cupu v Kroměříži.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Knihovna Kroměřížska prochází rekonstrukcí střechy dvoupodlažní části budovy. Oprava má zlepšit technický stav objektu a zabránit zatékání. Součástí prací je také nové odvodnění, výměna střešní krytiny a další stavební úpravy. Práce by měly být dokončeny letos na podzim.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Denní stacionář v Uherském Brodě už 15 let poskytuje podporu lidem s tělesným a mentálním postižením. Klientům nabízí aktivační programy, rehabilitační činnost, muzikoterapii, kanisterapii i další aktivity, které podporují jejich samostatnost a sociální kontakt. Služba zároveň výrazně pomáhá rodinám pečujících, kterým umožňuje skloubit péči o blízké s prací nebo běžným životem. Zařízení dnes využívají desítky klientů z regionu a podle vedení je důležité nejen pro samostatné uživatele, ale také pro jejich rodiny.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj rozdělí téměř 2 miliony korun na obnovu kulturních památek a historických objektů v regionu. Podpora zamíří na opravy zámků, kostelů, farnosti i zříceniny hradu Nový Šamburg. Mezi největší příjemce patří zámek Drnovice, který získá téměř 500 000 korun na obnovu oken. Finanční pomoc získají také památky v Holešově, Břestu nebo Podhradní Lhotě. Cílem programu je podpořit zachování historického dědictví a pomoci vlastníkům s údržbou významných kulturních památek v celém Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Na kurtech v Kroměříži se uskutečnil další díl tenisového turnaje Bajda Cup pro starší žatstvo. V dívčí kategorii zvítězila Elizabeth Felux z Přerova. Mezi chlapci vyhrál Martin Florian z Olomouce, který ovládl také čtyřhru. Turnaje se zúčastnilo 39 mladých tenistů z celé České republiky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Hvězdounky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž pokračuje v rozšiřování parkovacích kapacit. Výrazná revitalizace Masarykova náměstí v Bystřici pod Hostýnem byla dokončena. A okresní fotbalová soutěž bude mít 14 týmů.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži ve Francouzské ulici má na místě bývalé a nevyužívané kotelny vzniknout nové parkoviště. Projekt počítá s vybudováním 27 parkovacích míst pro osobní automobily. Součástí bude také nabíjecí stanice pro elektromobily. Radnice už podala žádost o stavební povolení a připravuje další kroky k realizaci projektu.
0: Kroměřížsko.
1: Masarykovo náměstí v Bystřici pod Hostýnem prošlo rozsáhlou proměnou. Město dokončilo rekonstrukci za více než 18 milionů korun, na kterou získalo dotaci z evropských fondů. Součástí projektu byla nová dlažba, moderní vodní prvky, výsadba zeleně i úprava pro lepší zadržování dešťové vody. Náměstí je nyní také přístupnější pro osoby se sníženou pohyblivostí. Obnovený prostor má sloužit nejen pro odpočinek obyvatel, ale také pro pořádání kulturních a společenských akcí.
0: Zlínsko.
1: Nezaměstnanost ve Zlínském kraji klesla na 4%. Nejnižší nezaměstnanost vykazuje Zlínsko a Kroměřížsko, naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných zůstává na Vsetínsku. Zaměstnavatelé v kraji aktuálně nabízejí několik tisíc volných míst. Podle odborníků se na zlepšení situace podílí sezónní práce i pokračující zájem firem o nové zaměstnance.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Okresní fotbalová soutěž na Kroměřížsku vstoupí do nové sezóny se 14 účastníky. Nově se jí zahrají Martinice a Žalkovice, po roční pauze se vracejí také Kvasice. Po sestupu ze čtvrté ligy doplní soutěž i z Kaštice. Fanoušky tak čeká početně silnější ročník s týmy z celého Kroměřížska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.